je roku mlčk čedol pod hrbet dat. Si pršu lišo skozi, če jih nisi fasu, ante je samo nazjala. Ki brat, ki brat? Je že ona dobro vjedla, kej bi ti rad dobu. Ma bric se, drahi moj, na fars pozna. Anče ćeš mjet od njeha dobru robu.